Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

59 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.